0: kosci, tato už pjevu. A či to už ste všetko poprezúfali?
1: Kresna, pamätáte, co ste mi obecali?
2: Co som si obecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu. Že by som si rozpuštila vlasy, zaplietla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A víc jevky poce je tiež tu, že še naučíce. A opakujte za mnu. Varkoč do žemi.
3: Varkoč do žemi.
2: Dzievka do neba.
3: Dzievka do neba.
2: Koláč rohatý.
3: Koláč rohatý.
2: A muž bohatý.
3: A muž bohatý.
1: Kresna, a to už všetko?
2: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dejakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: Podobne spomienki.
1: Príjemný večer pri časom overených pesničkách vám želá Vlado Franc.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: jak se tak
1: našeptal. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptal.
2: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varu.

krk za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

trošku naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a